0: Bon, ni hier so den in der Nähe kommen so mich elitär. Ach, han bei ich da war, ni bagli.
1: Ach nach wohl Straßen wie schon a leer und lachli, na ha. Tschüssen. Er hier.
2: Cha, tali da. Sie
1: fokal kein, ne?
2: Sie so ihr bei, so ihr bei. Ach ni ni fokal a ma hol ma ma da. Und ja katien tag ich, en a leer und lachli.
1: Lachli, sie hat halt, ich kann nicht mehr schrieb, ich
0: glaube. Lachli, ja. Ja, lachli,
2: ach, man. Fuck mit dir, fuck mit dir.
0: Lachli, ja, das ist
2: eine Lachli. Ich würde mal heute war, ohne nie wirklich. Letzterin schon, als Kamas uchtet, Kamas, Charge, können sie ihm sie mehr, die wien, wie ich habe, die Lage, ihre Glar. Wie man es mir über Kuppel legen könnte, um Fackel Kärt, mal Humpla. Der Rabor, der Nuss, ta ein Kärt, agat, no, ta tu Kärt. No níl cheart agus nó níl tú ceart. Bhúl sé sin ceart agus mar sinse. Tá legan eile caiint an mar hapla idir páric seoige as camas in scríomhaí seo. Tá legan eile caiint idir páric mar hapla nírá lehan chirtéige leis ar nó é seo é an gine deach dinocl ceart. Deirtaí é seo le duine béidir a bheith duine i gcéire cheartú nó béidir a tuairt íde béil ghóp nó bhile. Níl is aga mhúil an bhrí chéna leis mar a úsáitar cárt ar bhála éile mar an plai cárt an amán agus mar sinja, right, idir se. Úsáitar cárt go leor go minic agus sáil cárt, sáil ar sáil cárt go minic gáil agus an cárt ar fád agad agus mar sinja. Bach se spéisiúl fín tuairi me tóig búr bainel fúhub seo níl an tup ach smuín te simplí fín local cárt. Well, tá leahan a chuirt steisar a chluisteáil sa tisal gineach agus bhí lán a chuirt tead leis bhúl sé sin chluisteáil sa hiosa bhí chúi gita
3: ní
2: ra leahe chuirt tead leis
3: a múl hítan agus grosha tilte gita ní ra leahe chuirt tead leis eist a chú leoran uam bhíach leis leahe chuirt
2: bhí ráine
3: ach chuirt a tán as dói Cedar eitha lir áfu, eitha sé ráitse.
2: Nóran eitha sé ráitse, eitha pori chéir.
3: Mech ímnu sin tán kerta, eitha vi kerta sívelta na gaelta, tach ímur hætti skeil sin, eitha vi kerta sívelta na gaelta, eitha búnna.
2: Sá?
3: Eitha dúrstinni kýnt, níl séð kerta, gus níl séð sívelta.
2: Sá?
0: Agus við lána hirti kó.
2: Snæja.
3: Eitha vi anna fáli vi sín í gara.
2: An tí að dúrst nachra séð kerta, gus nachra séð sívelta.
1: Gúl kert þar nýgir hinn.
2: Sæ, að búr leta vonar?
1: Þetta er að það kert og mér.
2: Sæ? Sæ, sín. Kinn hinn úsætt, kinn hinn er hóið sinn?
1: Vel, að búr að písa tala og það skur þú nýgir að letna hra kert og tjúlir.
2: Ó, sæ?
1: Það kert og mér.
2: Aha.
1: Sæ, sín, það.
0: Agus, ná fyrir fólkulegin að múan an kert og þið nært.
1: Sæ, það.
2: Búan an kert er an njart, sá. Sfár kert ná njart, sá. Sfár kert ná njart. Sminni ekki fari er gamóan an njart er a gert?
0: Ó, beidig gamóan an njart er a gert, ach...
1: Agus tá fokal dæsson essan...
0: Beidig benedert, agus búl...
1: Eg gert, hama?
0: Beidig benedert, agus gúl sé mi kert, gúmsa.
1: Sá. Rannig með essan í ney gert, sísin.
2: Sá.
1: Rannig rúd egin mi kert, orma, gus bár.
2: Eg gert.
1: Þú tagal jór ús
2: Kul mae da farsho gyrra yn chymru gomera i gyd i letterin sio.
0: Rym no nawn, yn fan y ffwyr ffail...
2: Yr y fert.
0: Yr y fert.
2: Yr y fert. Yr y fert. Yr y fert. Yr y fert. Yr y fert. Yr y fert. Yr y fert. Yr y fert.
0: Fert lwy.
2: Fert lwy. Yr obituary fe.
0: Dian y obituary. Fert
1: lwy. Dian y fert.
0: Dian y fert.
2: Sia. Now, Kurt Vic Cravagain, Crawford Court, Dede, Shadin Dara Literes Dede, Nuv, Liamachara, Shadarnan Aberty, Ochlinimo Amgaham, at the radio, Agus Naita Hiele, Agus Nahwakamet Haggard Stove, and Naita B, Buwalem Wurmarul, Urha. A. Buyen the Nidernacht in Tailach, Ganein Dara A, Egidere, Vehasul, Nachmeha, Buyen the Nidernacht in Tailach, A. Ach, chlisha ydy'r e macoen, ysgifu ddeitr sy'n hygyn, chlisha bu i'n dyn i ddyn nachtyn teilwch. Dyn i chi'n ddefo'r bas, mae'r hamplon. Mae'n ddefo'r gyrna, bod yn ni'r fe siws yma gyrna dyn i ddyn nachtyn teilwch. Ach, ni'n cofyn yn rhywbeth o'r fe, nhw'n ar fe. Ach, yr un chymwch am mwy e, ddyn i ddyn nachtyn teilwch e. tar de kins as na mo hen nien tin tule e ma ko